0: Jandře. Bo tam jen byl ve Jandře, měl jen da Jandře kanda. Ale mané vanda a nekomanda.
1: A nejdýje!